You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

Hezké sobotní dopoledne vám všem, vážení posluchači, přeje Jarka a Jirka, a to přímo ze studia Rádia 4EB. Právě posloucháte české vysílání na frekvenci 98,1 FM. Můžete nás slyšet každou sobotu od 10. hodiny dopolední a slovenské vysílání pak můžete slyšet každý pátek od 6. hodiny večerní. Tak přejeme všem krásný a nerušený poslech a dobrou náladu.